0: prodaný vstupenek. Zřejmě se rozkřikl, že se tu bude hrát já na bráku blues. Kdo mačkáte v dlaní peněženku, hoďte ji na pódium, abyste mohli tleskat.
1: Ty drobný jsou asi dobrá, že? Jak vidět, tenhle italský song je velice prostý. Začnu refrén, já na bráku ping.
0: A vy na to slovensky, hej. No a jsme jako jedna rodina, oprodělek se

Ahoj, tady Michal David, já zdravím všechny posluchače Záhoráckého rádia a přeji vám, ať žijete non-stop, mějte svých pár přátel, prožijte si svůj diskopříběh a svoje lásky z pasáže. Ahoj.

0: svojom láskou jedu dál. Svojom láskou ja jedu dál.
1: Poslouchejte pozorne a mám vás všechny rád. Menuji se Bolek Polívka, spíš teda Polievka. Polievka.

0: miešame len dobrú hudbu.
1: Záhoracké rádio.
2: Na nás nikto nemá, my sme Záhoracké rádio.
3: Toto rádio je NM pro nás a pro naše deti. Pro naše deti, pro naše deti.
4: Chtěla bych, aby se všichni lidi měli hodně rádi a aby všichni děti na celé zemi byly šťastní.